0: vlastně tu desítku doplní. Tak to jen tak ve stručnosti, doufám, že to je pochopitelný. Jdeme na 10. a 9. místo, na desítce Felix Jan, což je takový jako velmi, jako relativně známý, skoro bych řekl, že slavný německý DJ, který se hodně proslavil remixem skladby Cheerleader. Ten já i znám, ten ovládl hitparády po celém světě a docela taková zajímavost na něj je taková, že patří mezi první známý hudebníky, který otevřeně mluvili o své pansexualitě. A teď teda nedělám chytrýho, přiznám se, musel jsem se podívat, co to vlastně pansexualita v tom dnešním světě sexuality je. Tak pansexualita nebo je člověk, kterého přitahují ostatní lidé bez ohledu na jejich pohlaví nebo genderovou identitu. To čtu, to jste asi pochopili, protože tohle bych asi dohromady nedal. Takže to je 10. místo a hned potom minule novinkový Ray Dalton, Go The Die. No tak jako i to je zpěvák, který ho znají miliony lidí, je to teda zpěvák z Ameriky, naspíval nějakou hitovku Kent Holta s McLemorem a díky tomu ho asi hodně znají, ale poslední dobou boduje i jako solový interpret s takovýma těma chytlavýma tanečníma skladbama. Dneska je na 9. místě, minule byl novinkovej, tak si to jdeme pustit.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Deváté místo, Ray Dalton, Got the Die, mimochodem píšou o něm, a to je docela zajímavý, že má chytlavé taneční skladby. Přiznám se, na začátku téhleté písničky jsem si říkal, no tak jako, že by mě to nějak extra chytlo, to ne, ale fakt je ten, že od půlky písničky už jsem si tady tak jako lehce podupával a asi na tom něco bude. Posloucháte Relaxádu, tedy hit parádu Relax Rádia, má pořadové číslo 1568, jako vždycky 10 skladeb, ty vám tak jako lehce odprezentuju a plus k tomu přidám 4 novinky. A ovšem můžete rozhodnout na www.radio-relax.cz, kde vlastně hlasujete a tím pádem posouváte skladby buď nahoru, anebo taky dolů, anebo taky dolů. Tak, jedeme dál, protože před námi je první novinka, ta je česká, kapela Street, a teď jsem si nebyl úplně jistý, jestli se jmenuje Street 69, tak se píše, anebo Street 69. Každopádně je to česká kapela, která kombinuje takový ten moderní popík s energickými rytmy, a co je docela dobrý, já jsem viděl jejich koncert, tak tam si zakládá na kontaktu s publikem hodně. A musím teda uznat, že i taková ta pořádná dávka dobrý nálady tam stoprocentně byla. Takže to je první novinka dnešního vydání a hned potom nás čeká nizozemský DJ a taky producent, hodně úspěšný Martin Garrix. Jako co já vím, co jsem na něm kdysi čet, tak on se do té muziky nějakým způsobem dostal už někde v 17 letech. Tenkrát udělal megahit Animals, jo. Patří mezi hvězdy elektronické hudby, ale přesto všechno je to docela slušný experimentátor a když je ve studiu, tak nejradši experimentuje s novými zvuky. Jako pravda je taková, že jistota je jistota, ale pokud se nebudeme posouvat dál, tak v Relaxádě nebudeme mít za chvíli co hrát, jo. Tak jedem. Novinka a potom Martin Garrix a společně s ním dneska Ed Sheeran, Repeat It.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.
2: Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvěst chovám si na

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It, a ty nás posunul tak jako lehce dál v dnešní relaxádě k další novince, k té druhé, budou tady ještě, tuším, že dvě, další, celkem jsou čtyři, a tam je partička okolo Davida Getty, je tam třeba Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion a tak dále a tak dále. Je to muzika k fotbalovému mistrovství světa, co si budem povídat, jako na tom se neříkám, že chce každý přiživit, to ne, ale tak jako proč toho nevyužít, co si budem povídat. Tak to je novinka číslo dvě. A hned potom nás čeká Jubel, což je švédské duo, který se kdysi dávno proslavilo hitem Dancing in the Moonlight. Jako tý známý klasice dali tak jako trošičku novej život. Jejich písně ty pravidelně míří na letní playlisty a vlastně i takový taneční parkety. Takže Ocean House, to je vlastně novinka, která už nějakým způsobem se prodírá naší hitparádu. Novinka byla minule, dneska už je sedmá, ale ještě pořád to není ten vrchol. Ještě se jedna novinka z minula dostala vejš. Uvidíte, která už za chvíli.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: Ocean House a návštěva Švédska. Ještě tam chvilinku zůstaneme, protože jsme na 6. a 5. místě, který máme před sebou v dnešní relaxádě. A nezapomeňte hlasovat potom, jo? To je dost důležitý. www.radio-relax.cz, protože když nebudete mít čas na to, abyste mohli hlasovat a nebudete hlasovat, tak to nebude z čeho počítat a to bychom pak museli nafixovat a to si ani nedokážu představit. Tak, pojďme na to, přátelé. 6. a 5. místo na 6. Jak už jsem říkal, ve Švédsku ještě chvilinku zůstaneme, je zpěvačka Loreen. Možná si na ní vzpomenete, je to jedna z mála interpretů, který dokázali vyhrát 2x Eurovision Song Contest. Takhle, jo, jako dejme tomu, já si myslím, že to zase takový umění úplně není, protože když máte jako silnou muziku a porota vás má ráda, tak jako dá se to, věřte mi, že jo. Jinak její vystoupení jsou známý silnou atmoškou, výraznou choreografií a velmi emotivním projevem. Já jsem to viděl jenom jednou, jo, nějaký emoce tam určitě budou. No a pak popojedeme dál na 5. místo, kde je Mikael, což je projekt. Je za ním zpěvák Michael Foret, toho možná znáte nebo vzpomenete si na něj z pěvecké soutěže, myslím, že Česko hledá Superstar, nebo tak nějak to bylo, nebo to byla jenom Superstar, já nevím, ono přece jenom, že to víc než dost. A to je 5. místo. Co si budeme povídat, on sází na moderní pop a osobní texty, ale protože je docela důležitý, aby tam zatím ještě něco měl, věnuje se tvorbě na sociálních sítích, kde jako hodně nechává nahlídnout, jak se říká lidově, do své kuchyňky.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: Tak co říkáte na tuhle muziku? Projekt Michael, tedy Michael Foret, písnička, která se jmenuje Spolu. Nezní to vůbec špatně, i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Já se tady dívám, je tady první týden a je to vlastně nejvyšší novinka, která se vyšplhala z minulých novinek, jo? To znamená až na 5. místo, neuvěřitelný. Uvidíme, jestli se dostane do první trojky, ale jako jak je, má takový raketový nástup, tak tam bude co nevidět. Jedeme dál, protože před námi je třetí novinka v dnešní relaxádě, Slávek Fam a Poli Garanta a písnička, která se jmenuje Chci si být jistý. Tak to jsem zvědavej, uvidíme, jestli jsou si pánové jistý, jestli postoupí anebo nepostoupí. Každopádně je to třetí novinka v dnešní relaxádě a hned k tomu přidáme, tuším, že 4. místo, už jsme těsně pod stupní vítězů a tam je Eva Farná, to jako, co si budeme povídat. O Evě Farné bychom si tady mohli povídat dalších 10 minut. Má za sebou 3 koncerty, já bych tak jako typoval, že teď si dá tak jako lehce odpočinkový prázdniny, možná jsem tam nějaký koncertík, ale nebude to přehánět. Každopádně neříkej, co má se stát, je věc, která je tady třetí týden a minule z desítky dojela až na dnešní 4. To jako k tomu není co dodat, jdeme na to.
1: Novinka relaxády.

Červen patřil Evě Farný, svým způsobem jí patří i hitparáda Rádia Relax, to znamená čtvrté místo, aktuálně z desátého je tady třetí

ale Jennifer Lopez už minimálně 2 desetiletí dokazuje, že zvládá stejně úspěšně hudbu, film, určitě si vzpomenete na její nějaký filmový role, a hlavně tanec. To, když ji pak někde vidíte, jak se hýbe, tak to je rachot. Jinak brazilský DJ Alok, já teda pravda, že poslední informaci, kterou jsem o něm čet, že stále se potácí v tom žebříčku DJů v té první pětce, na jedničce ještě nikdy nebyl, ale já bych mu to přál, protože o něm je slyšet docela dost. Takže to je další novinka, jestli se nepletu, v pořadí třetí. Ne, to už je čtvrtá. Dneska se v tom trošku ztrácím. A hned potom půjdeme na třetí místo. Tam je David Guetta společně s dalším projektem a se skladbou Run, Run, River. Tak uvidíme, kam se dostanou, protože když se tak dívám na to, jak si vedli minule... Jo, jsou tady třetí týden. Minule byli 8. To byl hodně velký postup. A týka jsou třetí. Tak jdeme na to.

0: Takhle nějak to vypadá, když to dají dva DJové dohromady a zároveň i producenti David Guetta společně s Alokem. Taková muzika, která mě připadá jako hodně pochodová. Run, run, river. Každopádně, když se podívám do žebříčku, tak je na třetím místě. Minule z osmého je tady třetí týden. Jako já si osobně myslím, že příští týden to bude fakt velký boj. To jsem vám totiž ještě neříkal. Ono minulý týden byly čtyři skladby, které vypadly po pěti týdnech. To znamená, pro všechny novinky se vlastně uvolnilo místo, ale dneska, když se na to dívám, tak pět kol tady nebyla ani jedna písnička, to znamená, bude záviset jenom a jenom na vašich hlasech, které budete dávat na www.radio-relax.cz, protože, jak říkám, úspěšnější a ten, kdo bude mít víc fanoušků, tak ten vyhrává, dostane se do té základní desítky a pojede dál. Tohle je tedy trojka, tedy třetí místo dneska, minule osmý, David Guetta, Alok a Run, Run, River, pochodovka. Teď jdeme dál, protože před námi je dvojka. Alex Warren, zpěvák, o kterém jsme, no, to si budeme povídat, už párkrát mluvili, je to z Ameriky. Nejprve to zkoušel na sociálních sítích, tam jako docela dost prorazil a dnes už dobývá klasický hitparády vlastníma písničkama, všechno to vyplývá nebo vychází z osobních životních zkušeností a důležitý je, že si rychle získal miliony posluchačů. U nás teda nevím, jestli miliony, každopádně necháme se překvapit, jak mu to půjde příště. Alex Warren, Passenger, aktuálně druhé místo, třetí týden. Já myslím, že má docela slušně našlápnuto.
1: Relaxádio. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Musím teda uznat, že dneska jsme to zmákli relativně časově slušně. Je za námi druhé místo Alex Warren a Passenger a necháme se překvapit, protože ještě pořád má Alex Warren šanci dostat se na ten vrchol, na to první místo, kde dneska je, ale to se dozvíte za chvilinku, protože předtím musíme zrekapitulovat kompletně celou muziku, kterou jsme v dnešní relaxádě, která má pořadové číslo 1568, pouštěli, protože co si budeme povídat, že jo? Důležitý je vědět a znát. Potom je dobrý taky připomenout naše stránky www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o osudu každé hitparády, tam se hlasuje, tam se tvoří to konečné pořadí, takže víc už vám k tomu říct nemůžu. Jedeme dál, protože před námi je rekapitulace novinek.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
2: Chci vrací
0: život z větší výšky a Street 69, tak jsem se dozvěděl. Jsou to velký kámoši, Rybiček 48, takže možná právě proto ten název. Každopádně hlasovat pro ně můžete a doufejme, že nějaký hlásky dostanou. Je to taková příjemná muzika. No prostě je to příjemná muzika. David Guetta celkem dost ovládá hitparádu v několika sdruženích. Tohle je to první. Tady je třeba Andrea Bocelli, je to vlastně sound, FIFA sound se to jmenuje, takže má to něco společného s fotbalem. Uvidíme, jak to bude mít dlouhé trvání. Každopádně dneska jako novinka číslo 2. Slávek Fam a Polygarant. Polygarant toho znám, to první jméno je pro mě trošičku neznámý, tak uvidíme, jak si povede v dalších relaxádách. Každopádně dneska to byla třetí novinka, ta poslední, čtvrtá, to je dvojka, která je, máme to celkem jasný úspěch, Alok a Jennifer Lopez. Řekl bych to asi takhle, mají to rozdělený na půl. Alok dělá výbornou muziku, je to skvělý remixer a hlavně i producent a tak dále. A jako Jennifer Lopez dobře vypadá, to je prostě nebezpečná kombinace, tak jsem docela zvědavý, jak si povedou už v příští relaxádě. To uslyšíme na vlastní uši.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Felix Jan a Omar Rudberg, to je desáté místo té dnešní hitparády s pořadovým číslem 1568. I pro tuhletu skladbu můžete hlasovat, nebo spíš musíte, na www.radio-relax.cz. Skladba s názvem Siren, jako jo, tady první týden, uvidíme, jak si povede dál. To je na devítce. Je to tam, taneční chytlavá melodie, Ray Dalton, taktéž novinka z minulého kola, dneska deváté místo. Jedeme na osmičku. Za touhle melodií je znát určitě nějaký hitmaker, takže se ani nedivím, že tam je Martin Garrix a společně s ním, aby to jako povýšil ten úspěch na druhou, společně s ním Ed Sheeran a skladba s názvem Repeat It. Taktéž můžete hlasovat a taktéž můžete posunout třeba na sedmičku, tam je aktuálně Jubel. Ocean House, tahle ta švédská dvojka si vede docela dobře. První týden, sedmé místo, novinka, jako moc nechybělo a byla to jako lepší novinka, nebo nejlepší novinka, ale bohužel. Teď jedeme dál, protože na... Ať jsem se ztratil. Jo, na šestém místě. Na šestém místě je minule sedmá Loreen, Set Me Free. Co si budeme povídat, to je zkušená harcovnice, nejenom u nás hitparádě, ale vůbec tak jako celkově i v pěveckých soutěžích. Dost se jí daří, protože už dvakrát vyhrála Eurovision Song, že jo. Tak, na pětce novinka z minula, která se dostala vlastně nejvýš. Mikael.

Na čtvrtém místě Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Musím teda uznat, že tahle ta skladba mi čím dál tím víc leze, jak se říká lidově, pod kůži. Je fakt dobrá.

Na trojce David Guetta a jeho parta číslo dvě, teda tam je hlavně Alok, což je v podstatě další DJ, který je v dnešní hitparádě zastoupen ve vícekrát, Run on River.

0: Tak a je to tady, přátelé. Vrhneme se na první místo. Kdo pak tam asi může být? Kdo pak tady dneska ještě nebyl a kdo byl minule mimořádně úspěšný? Zpěvačka Hilary Duff, je to tak. Ona se sice proslavila jako herečka v seriálu Lizzie McGuireová, ale úspěchy slaví i jako zpěvačka. Zajímavostí je, že i po letech v showbiznesu napsala i několik knih a co je docela důležitý, myslím si, že by to měli dělat asi všichni, kteří se pohybují v tomhletom ranečku, věnuje se, a to fakt hodně, charitativním projektům. A možná, že právě to jí vyneslo první místo v dnešní hitparádě, tak si pojďme poslechnout, protože to už je dneska fakt, ale opravdu úplně všechno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. července. Tento den roku 1940 se narodil herec Patrick Stewart. Nejvíce asi proslavil jako kapitán Picard ze Star Treku. O dva roky mladší je jeho kolega Harrison Ford, známý z Vězných válek nebo Indiana Jonese. Od nás vyjmenujme alespoň Helenu Fibingerovou, českou atletku, mistryni světa ve vrhu koulí. Ta přišla na svět v roce 1949. Tento den roku 1898 si jistý Guglielmo Marconi dal patentovat něco, bez čeho byste nás neslyšeli. Rádio. Psal se rok 1908, když v anglickém Londýně vypukly čtvrté olympijské hry. 13.7.1984 Sergej Bubka skočil rekord. V ten den měl hodnotu 5 metrů 89 cm. Na den přesně o rok později legendární Live Aid koncert pomohl vybrat neuvěřitelných 70 milionů dolarů na pomoc hladem postihnuté Africe. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 6.00 přesně teď.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí, časí, časí.
0: Jaké bude počasí na začátku nového týdne? Zrovna dneska máme krásný datum 13. července, tak snad se nebude něco lámat do nějakého deště anebo vichřic. Nejnižší teplota už je za námi, nejvyšší 30 stupňů Celsia, takže otepluje se tak, jak nám meteorologové minulý týden předpověděli. Dnes bude jasno, postupně většinou polojasno. 30 stupňů Celsia, srážky 0 mm.

0: Brown, manžel Whitney Houston. A jeho maličké taneční krůčky, kterými vtancováváme do nového týdne.
1: Relax Radio. Ráno na relaxu.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

Jedna z fotbalových pozdravů, jedna z fotbalových písniček k letošnímu mistrovství světa, šampionátu. Travis Barker, J Balvin, Steve Vai, Amber Mark naspívali touhletu písničku, přespívali hit skupiny Van Halen. No a už se to zužuje, ten pavouk se zužuje a za chvilku bude jasno, kdo bude letošním mistrem. Radio Relax informuje, určitě přineseme aktuální informace dnes ráno.

6 hodin 15 minut a Bobby Brown radí malými krůčky do nového týdne, opatrně, jakoby rozcvička, abychom to nepřehnali, abychom nepřepálili začátek, start. Jak je dlouhý malý krok a jak je dlouhý vlastně dlouhý krok, o kterém on zpíval a který taky tancoval ve videoklipu? Malý krok je obvykle dlouhý 40 až 60 cm při pomalé chůzi, nebo se používá při přešlapování na místě. I vaše navigace vám může ukázat, když přešlapujete na místě, jste někde, nikam daleko nejdete, že jste nakonec třeba přes noc, přes večer našli strašně moc kilometrů. No a velký krok je běžný sportovní, ten může měřit 70 až 100 cm. Například při turistice nebo běhu se používá takováto vzdálenostní míra, velký krok 100 cm. Takže když to zprůměrujete, pro běžného dospělého člověka je průměrná délka jednoho kroku 75 cm. Tak já bych zvolil zatím na začátku týdne těch 40 cm.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise?
1: Navštivte nás.
0: STK Slaný. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se na vás.
0: Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
9: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Přesně tak, hula, hop a skočíme na dálnici. Na D7 směrem na Chomutov mezi Postoloprty a odbočkou na Žatec zhruba v půli cesty je neprůjezdný jeden jízdní pruh z důvodu nehody nákladního auta, počítejte s tím.
0: Relax Radio. Žatec 94,8 FM. 94,8 FM.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Tropické teploty nastávají, to znamená okolo 30. Říkají meteorologové, dnes bude jasno, postupně většinou polejasno a nejvyšší odpolední teplota 30 stupňů Celsia. Skupina Lucie míří na dny města Kladna a zároveň už ji uslyšíte právě teď na Rádiu Relax Ameriku filmovou.
1: Prázdniny s relaxem.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Cestou do Prahy po D5 počítejte se zdržením. Kousek od Berouna u Vráže směrem do Prahy 13. a 5. kilometr se stala dopravní nehoda. Narazila do sebe dvě osobní auta.
0: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Příběh života, prázdniny, léto, život píše příběhy a jeden takový příběh malinkatý obrázek máme na Facebooku Rádia Relax, letní poznávačku, pokud budete mít čas mezi ranním čajem a ranním kafetem, tak se podívejte na Facebook Relax Rádio schválně, jestli poznáte, co se to tam skrývá.
1: Takhle.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Italo Disco, písnička speciálně pro animátory, kteří jsou zaměstnaní v Itálii. A teď zpátky do Čech, konkrétně na D5, kde je dopravní nehoda dvou osobních aut. Je to na 13,5 kilometru ve směru na Prahu mezi Berounem a

0: Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Na vteřinu přesně teď je 7:00.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí v pondělí 13. července bude jasné, postupně většinou polojasné s odpoledními třicítkami. Činasky posílají pusu.
3: Posílám ti pusu skrze modrý nebe.
2: Ráno na relaxu.
4: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: já nám o prázdninách přeju, aby zase vysvětlo pořádně sluníčko, protože od 29. června zhruba, kdy byla ta velká rekordní horka kolem 40 stupňů Celsia, tuším, že až 41,9 byl zaznamenaný rekord, tak vlastně do dneška 14 dnů ty prázdniny trošku propršely a trošku jsme si občas museli vzít mikinu. Takže dneska už meteorologové předpovídají 30 na dnešní den a tento týden má být trošku na houpačce, někdy možná i zaprší, ale rekord pro dnešní den, uvidíme, jestli bude překonán, ten je 33 stupňů Celsia a takhle teplo bylo v roce 1834. To byl nejteplejší den.
1: Relaxem.

7:19, pondělí 13. července, důležité informace, no a prázdniny, jsou prázdniny, ale dřív to tak nebylo, pár set let zpátky to vypadalo úplně jinak, a jak to vypadalo v minulosti, třeba 200 let zpátky, v létě, co se týkalo prázdnin nebo školy, to se dozvíte už za chvilku.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

této hodině se vydáme do minulosti v kalendáriu, ale ještě předtím se pojďme podívat, jak to bylo s letními prázdninami třeba v 18. a 19. století v minulosti. Tehdy neexistovaly letní prázdniny, vůbec ne dvouměsíční v té dnešní podobě, a na venkovských obecních školách se vyučovalo během léta. Ale docházka se podřizovala zemědělskému cyklu a sklizni, takže před zavedením letních prázdnin v červenci a v srpnu, které máme teď, které plošně vstoupily v platnost až v roce 1925, tak fungoval režim letní tak, že letní škola trvala od května do podzimu. Vyučování se konalo, ale lavice byly prázdné téměř, protože děti museli pomáhat na poli, na statku. V letě se často učilo víc hodin denně, například 6 hodin oproti 4 v zimě, aby se stihla látka, dokdy je pořád ještě vidět. Takže venkovské děti starší 9 let dostávali během léta legální úlevy z docházky. Už v 9 letech pracovali, nebyly to brigády, ale makali doma na svém. Na místo odpočinku dostávali školáci volno dlouhé jenom 2 až 3 týdny, takzvané žňové prázdniny. To bylo načasováno přesně na období teď, sklizně, žní. A byly pak starší děti kolem 12 let, v létě ty celkově chyběly, tak měly povinnost navštěvovat nedělní lekce, takže se chodilo v neděli do školy, aby ty starší nezapomněli číst a psát. Takže takhle to bylo všechno a navíc 13. července, proč vlastně o tom mluvím, protože 13. července 1922, to bylo 3 roky předtím, než začaly ty letní prázdniny, tak jak je známe dnes, tak v roce 1922 měli školu, ty 3 roky předtím, a v obecných školách byly mezi povinnými předměty zařazeny občanská nauka navíc, ruční práce, a pro dívky byl tělocvik, povinný tělocvik, a taky ještě navíc se učili od roku 1922 ve školách nauku o domácím hospodářství. Takhle to bylo zhruba před 170-80 lety.

0: 7 hodin 33 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude jasno, postupně většinou polojasno a odpoledne 30 stupňů Celsia. Teď je čas na espresso se Sabrinou Carpenter.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. července. Tento den roku 1940 se narodil herec Patrick Stewart. Nejvíce asi proslavil jako kapitán Picard ze Star Treku. O dva roky mladší je jeho kolega Harrison Ford, známý z Vězných válek nebo Indiana Jonese. Od nás vyjmenujme alespoň Helenu Fibingerovou, českou atletku, mistryni světa ve vrhu koulí. Ta přišla na svět v roce 1949. Tento den roku 1898 si jistý Guglielmo Marconi dal patentovat něco, bez čeho byste nás neslyšeli. Rádio. Psal se rok 1908, když v anglickém Londýně vypukly čtvrté olympijské hry. 13.7.1984 Sergej Bubka skočil rekord. V ten den měl hodnotu 5 metrů 89 cm. Na den přesně o rok později legendární Live Aid koncert pomohl vybrat neuvěřitelných 70 milionů dolarů na pomoc

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
2: Ekokom. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, co je pro vás nejtěžší v práci. Honzík píše, 30 stupňů plus, práce za bouřky a spolupráce s řidičem, když si jezdí jak chce a dělá si, co chce. Tak to by mě zajímalo, Honzíku, co děláš za práci? Jana, nejnáročnější je tahání pytlů s moukou a hodit 50-kilový pytel z ruky do stroje a pečení jinak je v pohodě. Takže pekárna.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Kvůli dopravní nehodě nákladního auta okolo 6. hodiny na D7 zůstává neprůjezdný jeden jízdní pruh mezi Postoloprty a odbočkou na Žatec ve směru na Chomutov.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 8.00 přesně teď.
1: Bazény se nemají napouštět z vodovodu a Češi se stále častěji zajímají o plat kolegy. Krásné prázdninové ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Buštěhradě tekla z vodovodu rezavá voda, mohou za to lidé, kteří si napouštěli své bazény. V potrubí zvýšili rychlost, proudění a zvířili tím usazeniny. Jde o běžný jev, který trápí i jiné lokality. Vodárny proto upozorňují, že vodovod není určen k plnění bazénů, lepší objednat si cisternu. Obec Loděnice omezila konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích. Pít se nově nesmí v okolí obecního úřadu, u mateřské školy nebo v blízkosti kostela. Lokality ale mnohem více. Zastupitelstvo chce zákazem udržet veřejný prostor v příjemné atmosféře, kterou alkohol prý často narušuje. V Čelákovicích u Prahy hoří sklad elektrokoloběžek. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Hala 100 na 50 metrů se zbortila. Lidé v okolí nemají větrat a pokud nemusí, tak ani vycházet ven. Při cestování z terminálu 2 pražského letiště u sebe můžeme mít víc tekutin, pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
3: 8 nových CT rentgenů nám umožnilo v terminálu 2 povolit větší objem tekutin přepravovaných v příručním zavazadle. V terminálu 2 si tedy cestující vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 ml, v sáčku do maximálně 1 litru, mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
1: Terminál 1 zůstává beze změn. Povolené jsou pouze tekutiny v sáčku do maximálně 1 litru. Stále víc Čechů se zajímá o plat kolegy. Letos je to 62%, meziročně o 5% více. Doložku o mlčenlivosti má ale přitom podepsanou téměř pětina zaměstnanců, i když podle flexinovely přijaté v loňském červnu už neplatí.
2: Sport.
1: Ital Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Ve finále porazil Němce Alexandra Zvereva. Upevnil se tak první místo ve světovém žebříčku.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: A před námi je krásný další letní den. Jasno, postupně polojasno a 27 až 30 stupňů. Zítra se zatáhne, během odpoledne se přidají i bouřky. Místy mohou být i silné.
6: Rozesmátá může být tahle ta hodina i díky Mandra.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: Co je nového na fotbalovém šampionátu? Na to se podíváme už za chvilku. Teď je přesně 8 hodin 12 minut. Přejeme vám, vysmáte dobré ráno.
1: Takhle hraje Relax.

0: Fotbalový šampionát. Mezinárodní fotbalová federace se bude zabývat možností rozšířit od roku 2030 mistrovství světa ze současných 48 na 64 týmů. Podle předsedy Gianni Infantina musí o turnaj snít celý svět, nikoli jenom Evropa s Jižní Amerikou. Aktuální navýšení šampionátu o třetinu účastníků považuje za obrovský úspěch. 56-letý funkcionář má za to, že kvalita mužstev se stále zvyšuje. Mistrovství světa začalo v roce 1930 a tehdy to bylo 13 týmů, 13 zemí. Mezi roky 1998 až 2022 se ho zúčastnilo 32 zemí. Současný turnaj v Severní Americe se navýšil na 48 týmů. Místo dosavadních 64 zápasů se jich letos odehraje celkem 104. Turnaj se prodloužil ze 4 týdnů na 5. Další expanze šampionátu o třetinu by tak zvedla počet utkání na 128 a týmy by odehrály maximálně 8 duelů jako letos. Semifinalistům fotbalového mistrovství světa se otevřela cesta do bojů o medaile, kterými turnaj v USA vyvrcholí. Mezi elitní čtyřkou jsou země, které v minulosti šampionát už vyhrály. Francie v semifinále potká Španělsko a obhájce titulu Argentina narazí na Anglii. Úřadující světový šampioni právě Argentina bude v bojích o medaile čelit třem gigantům z Evropy. Zlato ze šampionátu hraném mimo svůj kontinent, ale dokázal evropský celek získat za celou stoletou historii mistrovství pouze dvakrát. Před 16 lety Španělé na jihoafrické půdě a po nich Němci hned na příštím šampionátu v Brazílii. Takže jak se bude hrát? Semifinálové zápasy mistrovství zítra od 21 hodin středoevropského letního času v Dallasu nastoupí Francie proti Španělsku a ve středu 15. července od 21 středoevropského letního času v Atlantě hraje Anglie a Argentina.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Konečně budete spát jako na

do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud jedete po pražském okruhu od D5 a od Rozvadovské spojky směrem od Zličína na Barrandov, tak dejte pozor, o kousek dál je dopravní nehoda, na místě už by měla být policie a je to nehoda osobního a nákladního auta.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní info máme pro vás z Prahy, Divoká Šárka, ulice pod terasami. Dejte pozor, tady havarovalo osobní auto, narazilo do zábradlí a na místo kromě policie jedou taky hasiči.
1: Relax Radio.
3: Praha 92,3 a 103,4 FM.
1: 92,3 a 103,4 FM.

0: to je zpěvačka Melanie, ale svátek má dnes Margareta, Markétky, 13. července. Blahopřejeme všem Markétám, které nás teďka posloucháte, a k Markétám se váže spousta pranostik. Takže Markéta, to bylo něco jako třeba jiné důležité pranostiky, které jsme měli Medarda, tak svatá Markita vede žence do žita, začínali vždycky žně, anebo okolo těchto dní. O muchlině svaté sklízejí žito zlaté, takhle říkali v minulosti. Není-li na svatou Markétu slunečno, dostaneme sotva seno domů za sucha. Tak to si myslím, že dneska určitě nehrozí, dneska by žádná bouřka být neměla, ale uvidíme. Okolo svaté Markéty jsou bouřky nasity, anebo na muchlinu, protože se říkalo Markéta, muchlina, na muchlinu přesně doznívají třešně a taky maliny, dozrávají maliny a pak taky, pokud jste nasadili zelí, svatá Markita velí, lidé, okopávejte zelí.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.
3: You know, girl, it's crazy.

0: Ptáme se na Facebooku Relax Radio, co je pro vás v práci nejsložitější, nejtěžší. Vlastně nic, píše Jana, svou práci miluju, beru ji jako relax od soukromých problémů, od starostí, jsem matka samoživitelka postiženého syna, chodím si tam ve své podstatě odpočinout. A co dělá? Řidička autobusu, která si konečně splnila svůj dětský sen.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: V Žatci v centru dejte pozor na křižovatce ulic Fibichova a v Zahradách je dopravní nehoda. Nákladní auto narazilo do přemostění.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 9 hodin 1 minuta.
1: U kladenských rozdělovských věžáků půjde lépe zaparkovat a fotbalisté Kladna prohráli přípravný zápas s německým týmem Aue. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Za kladenskými rozdělovskými věžáky vznikají nová parkovací místa. Prostor prochází kompletní proměnou. Za magistrát vedoucí odboru dopravy Tomáš Fujan.
3: Město dlouhodobě vnímalo, že je potřeba v Rozdělově opravit některé ulice, proto se rozhodlo ke kompletní revitalizaci ulic Helsinská a Petrohradská za rozdělovskými věžáky. Dohromady v obou ulicích vznikne přibližně 100 nových parkovacích míst.
1: Helsinská ulice má být kompletně hotová na přelomu září a října. Průjezd Berounem v sobotu omezila kuriozní dopravní nehoda. 63-letý řidič v Plzeňské ulici narazil do zaparkovaného auta. Zřejmě se nevěnoval řízení. Kolize se naštěstí obešla bez zranění, způsobila ale únik provozních kapalin. Likvidace zabrala hodinu a půl. Požár budovy v areálu bývalých Baťových závodů ve Zlíně stále není zlikvidován. Hasiči pokračují v prolévání sutin. Lidem v okolí doporučují nevětrat. 11-patrová budova začala hořet ve čtvrtek ráno. Ten týžden odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčina požáru se dál vyšetřuje. Na prodej bude trávník ze hřiště, na kterém se odhraje finále fotbalového mistrovství světa. Mezinárodní federace FIFA jej prodá po částech. Nejlevnější vyjde v přepočtu na 10 000 korun, nejdražší na 63 000. FIFA si tak celkově vydělá téměř 234 milionů korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna prohráli přípravný zápas s německým Aue 0-2. Podali sice slušný výkon, skóroval ale jen soupeř. V sobotu si Kladno zahraje přátelské utkání proti izraelskému týmu Hapoel Ironie Rishon.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Jasná obloha se odpoledne většinou změní v polojasnou. Teploty ale opět vysloveně letní, vystoupají na 27 až 30 stupňů. Zítra se konečně dočkáme letních bouřek, do našeho kraje dorazí během odpoledne. Místy mohou být i silné.
0: Léto se vrátilo v plné síle, letní je i písnička od Calvina Harrise.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: V čase 9 hodin a 14 minut k tomu startuje Café Time s Terkou. Dneska máme pondělí 13. července a svátek slaví všechny Markéty. Markétám přejeme všechno nejlepší a to jejich jméno pochází z významu perla. Tak doufám, že každá Markéta bude dnes zářit jako perla. No a taky máme dneska Mezinárodní den hlavolamů, takže kdybyste si chtěli složit Rubikovou kostku nebo vyndat ježka z klece, tak tím nejlépe oslavíte dnešní Mezinárodní den hlavolamů. Tak krásné pondělí a nebere další hudbu. Vracíme se do 90. let a to pro písničku I Can Get Ten Up.
1: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio.
2: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me.

Posloucháte Radio Relax, dopolední Café Time s Terkou a my se dnes budeme bavit o mladších partnerech. Dámy, poslouchejte dobře, pokud máte doma mladšího partnera, tak mi prosím napište na číslo 606-736-736 a napište mi, o kolik je mladší, protože vás to možná překvapí, ale poslední dobou statistiky ukazují, že mladší partneři jsou čím dál tím víc oblíbenější, takže pokud se to týká právě vás, tak určitě nejste žádná rarita a něco málo si o tom řekneme už za malou chvilku víc. Tak pište na 606-736-736.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
5: Ekokom.

0: Podle studií je dnes víc vztahů starších žen a mladších mužů než kdy dřív. Nejnovější data ukazují, že vztahy, kde je žena starší než muž, nejsou jenom výjimkou. Podle statistik kolem 34% žen ve věku od 40 do 69 let uvedlo, že někdy randilo s mladším partnerem. No, já myslím, že je to takové otevřenější téma a že se to okolo nás všude více rozmáhá. Každopádně mám tady zprávu od posluchačky Jany, která píše: manžel je mladší o 13 let a vše super. To je poměrně velký věk, ale věřím tomu, že vám to určitě funguje a samozřejmě vám k tomu gratuluju. No a vy ostatní, pokud nemáte mladšího partnera, ale chtěli byste si to třeba trošku jakoby zkusit nebo zjistit, jaké to je, tak vám doporučuju film Baby Girl z roku 2024. Tam si to totiž vyzkoušela Nicole Kidman.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Dneska to vypadá na den porouchaných vozů. Na D5 máme na 12. kilometru vozidlo, které překáží ve vozovce. Na D5 na 26. kilometru ve směru na Prahu máme opět porouchané vozidlo. Počítejte tam se zdržením. No a na D8 na 0,5. kilometru ve směru na Prahu, tak tam je opět porouchané vozidlo. Dejte si pozor, jezděte opatrně a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Nemilá věc se stala společnosti Smartwings, protože letadlo společnosti Smartwings typu Boeing 737-900 při nedávném odletu z Madeiry při vzletu ocasem zavadil o runway. Po incidentu, který je označovaný jako tail strike, pokračoval letoun bez kontroly do Prahy. Je to tak, tímto

0: Případem se zabývá samozřejmě všechna možná letecká doprava a všichni kontroloři, ale není to úplně běžná situace a určitě letadlo nemělo pokračovat dál v letu, pokud se něco takového stalo. Nebudu vám hád, s touto společností se chystám na dovolenou a trošku se toho obávám, ale doufám, že to všichni zvládneme a pokud i vy se chystáte na dovolenou, tak přeju samozřejmě, ať si jenom užijete a všechno dopadne tak, jak má.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tu pro vás dopravní nehodu, a to v ulici Dlouhá v Kladně. Je to ulice, která je nad Baumaxským rybníčkem, a narazily tam do sebe dvě vozidla. Na místě je aktuálně městská policie i policie České republiky. Tak to při nejlepším obětěte.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 10 hodin a 1 minuta, to je přesný čas.
1: Hořovice přijdou o prodejnu potravin na autobusovém nádraží a ve středních Čechách je do konce roku potřeba vyměnit 50 000 řidičských průkazů. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Budova s prodejnou na hořovickém autobusovém nádraží půjde k zemi, a to i přes nesouhlas 250 místních obyvatel, kteří podepsali petici. Často tu totiž dochází k rušení veřejného pořádku, hlavně po konzumaci zakoupeného alkoholu. Radnice na místě v budoucnu počítá se stavbou kiosku jen s občerstvením a samostatného objektu s veřejnými toaletami. Nemocnice ve Slaném má nové operační sály ortopedie. Ředitel Štěpán Votoček.
3: Otevření našich nových ortopedických sálů, respektive zrekonstruovaných sálů, vnímám především jako radostnou věc, a to v první řadě, protože se podařilo díky městu najít prostředky, za druhé, že se podařilo sály zhotovit v termínu, a za třetí, že jsou prostě krásný. Nový ortopedický sál, respektive sály, umožní, aby kapacita, to znamená počet operací za rok, se zvýšil a čekací doby nejenom u nás, ale v širším regionu se zkrátily.
1: Na národní třídě od soboty nepojedou tramvaje. Výluka klíčového úseku metropole se dotkne mimo jiné i páteřních linek 9 a 22. Výměna opotřebených kolejových oblouků navíc potrvá více než 3 týdny. Skončí až v pondělí 10. srpna. Náhradní doprava nebude zavedena. Do konce roku skončí platnost více než 320 tisíc řidičských průkazů, nejčastěji ve Středočeském kraji. Kvůli výměně už ale není potřeba chodit na městský úřad nebo na magistrát. Jednoduchá elektronická cesta vede přes portál dopravy. Nový průkaz se pak dá vyzvednout, například ve výdejním boxu.
2: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa by mohlo hrát 64 týmů. Navýšení ze současných 48 projedná Mezinárodní fotbalová federace. Podle jejího předsedy musí o turnaj snít celý svět, a nejen Evropa s Jižní Amerikou. Světový šampionát přitom v roce 1930 začínal se 13 celky. Na přelomu tisíciletí se ho účastnilo 32 zemí, letos už 48.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Ve středních Čechách a okolí aktuálně měříme kolem 23 stupňů, brzy se ale dostaneme na 27 až 30. Obloha zůstane slunečná, jasná, postupně polojasná. Zítra se zatáhne a přidají se typické letní bouřky. Úterní maxima i tak dál u 30 stupňů Celsia.
0: Já doufám, že posluchači dnes zůstanou s námi především, protože samozřejmě my pro ně máme přichystanou hudbu, a to v podání třeba Lady Gagy a Ariany Grande. Rain on me. Rain on me, to je písnička, kterou uslyšíte už za malou chvilku, a i když se v ní zpívá o dešti, tak já doufám, že dny budou stále slunečné a samozřejmě pohodové s relaxem.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: O víkendu se konalo finále Wimbledonu, no a v sobotu bylo jasné, že vyhraje Češka. Nakonec to byla ale Linda Nosková, které samozřejmě gratulujeme. Bylo to emotivní a bylo to krásné a samozřejmě jsme rádi, že v finále se účastnila právě i Muchová a byl to tak český finálový zápas. No a v neděli se potom uskutečnil zápas v finále dvouhry mužů. No a to vyhrál Jannik Sinner. Tak i jemu přejeme, ať se mu daří i v dalších Wimbledonech, protože nebyl to jeho první Wimbledon, který by vyhrál. No a o Wimbledonu si za malou chvilku povíme něco víc. Tak poslouchejte Radio Relax.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.
2: Nosím černý brýle.

0: Tento víkend se konalo finále tenisového turnaje Wimbledon. No a jak už jsme říkali, vyhrála ho Linda Nosková a Jannik Sinner. No a o Wimbledonu si řekneme pár zajímavostí ještě teď. Wimbledon totiž zaměstnává jestřábla. Jmenuje se Rufus a Rufus má jediný úkol, a to je držet holuby dál od kurtů. Jako dalším faktem je, že nejdelší tenisový zápas historie trval 11 hodin. Ten odehrál John Isner a Nicolas Mahut a odehráli ho v roce 2010. Tráva, která je na Wimbledonu, tak má přesně 8 mm. Kurty se během turnaje každý den sekají, válcují a znovu lajnují. Musí mít prostě přesně 8 cm. Teda milimetrů dokonce. No a to, že mají na sobě všichni tenisti bílou barvu, tak to na tom není nic divného, protože to je prostě tradice, která se musí dodržovat. No a míčky, které se používají na Wimbledonu, tak ty jdou dál na charitu, dál se prodávají a pokud jsou už hodně zničené a není ani poznat, že by byly právě z Wimbledonu, tak ty se dávají třeba policejním psům. Tak to bylo pár zajímavostí o Wimbledonu a my už jdeme nadál na hudbu. Teddy Swims písničkou Mr. Know It All.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: servis.
1: Mám tady dopravní informaci, a to z D7 ve směru z Veleslavína na Kladno. Autobus, který vyjel v 9.45, ještě stále není ani na půlce cesty do Makotřas. To nám píše Nikol, my moc děkujeme za zprávu a pokud vy můžete, tak se této trase nejlépe vyhněte.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Před hodinou jsme se tady na Rádiu Relax bavili o tom, že letadlo společnosti Smartwings tak nějak trošku škrtlo zadkem o přistávací plochu, respektive o plochu, když z ní odlétalo, no a bez kontroly doletělo až do Prahy z Madeiry. My teďko pro vás ale máme novou informaci o novém letadle a to letadlo se týká opět společnosti, opět ale zase trochu jiné. Ryanair se po startu z řecké Soluně rozbilo okénko. Cestujícího, který seděl nejblíž, vtáhl podtah vzduchu do okénka. V němž mu zasekla hlava. Pilot poté musel kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálil palivo a později bezpečně přistál. Zraněný cestující byl převezen do nemocnice. Informoval o tom web The Aviator Herald. No a aerolinky incident potvrdili s tím, že jeden cestující požádal o zdravotní ošetření. Myslím, že to, že se rozbije okénko, už je poměrně velký problém. Tak jak jsem říkala už předtím, budu doufat, že všechny dovolené, i vaše, i ta moje, dopadnou v pořádku.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek.

Na Radiu Relax nám právě teď dohrála Natalia Oreiro s oblíbenou písničkou Cambio Dolor. No, ale já vám chci říct, že na našem webu můžete hlasovat v rámci naší hitparády Relaxády. Ta se vysílá každou středu od 18 do 19 hodin s Alešem Švarcem. No a samozřejmě vy hlasujete o tom, jaké písničky budeme hrát a jaké se umístí právě v naší hitparádě Relaxádě. Tak zavítejte na náš web a hlasujte. No a taky se tam třeba dozvíte, že kavárna Rádia Relax má stále ještě dovolenou, ale o víkendu se budete moc těšit do klubu Rádia Relax, třeba na Dana Adama. Tak poslouchejte dál nás jako Rádio Relax a samozřejmě nás i navštěvujte klidně v našem klubu nebo kavárně.

0: Je půl minuty po 11. a jdeme na zprávy.
1: Přeji klidné dopoledne, v Žadci jezdí nevšední taxík a přidáme pravidla pro cestování do Chorvatska se psem.
2: Relax Radio.
1: V Žadci pokračuje provoz odpadového taxi. Obyvatelům pomáhá s odvozem objemného odpadu do sběrného dvora. Služba funguje každý poslední pátek v měsíci. Stojí 200 korun. Je ale potřeba ji předem objednat. Dodáme, že pracovníci odpadového taxi nevynášejí odpad z bytů, pouze jej z přístupného místa, například z chodníku, naloží. V Králově dvoře Popovicích je nové multifunkční hřiště. Vzniklo kompletní přestavbou původního zastaralého. Nabízí místo pro hraní fotbalu, košíkové, malé kopané i dalších míčových her. Nechybí ani už dříve vzniklá oddechová zóna a nedaleký revitalizovaný rybník. Policisté se o prázdninách zaměří na kontroly autobusů a nákladních vozidel. Proběhne 20 dopravně bezpečnostních akcí. Ohlídají dodržování bezpečnostních přestávek řidičů, hmotnostních limitů vozidel i jejich technický stav. Na silnicích v létě roste provoz v souvislosti s cestami na dovolené, turistickými zájezdy nebo přepravou dětí na tábory. Cestování na dovolenou se psem má svá pravidla. Jaká platí v Chorvatsku, nám sdělí Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.
3: Každý pes, který cestuje do Chorvatska, musí mít čip, platné očkování proti vzteklině a vystavený pas zvířete v zájmovém chovu. U vybraných plemen platí i další omezení, například psi typu bull a jejich kříženci bez průkazu původu FCI jsou v Chorvatsku zakázáni. U některých plemen je povinný náhubek a vodítko.
1: Pokud cestovatel není majitelem psa, měl by mít písemné zmocnění od vlastníka.
2: Sport.
1: Nový ročník první fotbalové ligy začne v sobotu 25. července. Aktuálně probíhají přípravné zápasy. Slávisté jich zatím odhráli 5, vyhráli ale jediný. Ružomberok včera porazili 3-0. V sobotu čeká sešívané generálka na sezonu proti Lyonu.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Pondělí 13. července dál slunečné, jasné, postupně polojasné. Teploty stoupají, zastaví se až mezi 27 až 30 stupni. Zítra se zatáhne, odpoledne se přidají i typické letní bouřky.
0: Když přijdou bouřky, máš chuť se někam schovat.
1: Jo, určitě, ano, ano, ale mám to rád, patří to k létu, si myslím.
0: Já si to taky myslím, ale mě láká si v tom dešti vždycky zatančit.
1: Dosky.
0: Třeba na takovou krásnou písničku od Sama Smitha, Diamonds. Už za malou chvilku na relaxu, tak krásné pondělí.
5: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
5: Tereza Peštová.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekář, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: 19. června už, teda července, bude končit mistrovství světa ve fotbale. No a to bude končit tím, že v rámci posledního finálového zápasu bude poprvé v historii halftime show. To znamená, že v půlce toho zápasu se hřiště promění v koncertní stadion a proběhne tam velký koncert, kterého se zúčastní třeba i Justin Bieber, nebo také Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy a další umělci. Tuhle celou show připravuje Chris Martin z Coldplay, což je velmi dobrý hudebník a zároveň to bude i tak trochu režírovat. No a tahle akce podpoří fond, který pomáhá dětem získat přístup ke vzdělání i k fotbalu. No a finále se uskuteční, jak už jsem říkala, 19. července. Tak jsem zvědavá, jak to dopadne a samozřejmě se na to budu těšit. A uvidíme, kdo v tom finále se proti sobě utká.
1: Relax. Café Time. Relax Radio.

0: Za poslední dobu se stalo spousta, ale spousta nepříjemných událostí v rámci letectví. Bavili jsme se o tom, že letadlo společnosti Smartwings tak trochu štrejchlo zadkem o přistávací plochu. V rámci Ryanairu jsme se dozvěděli, že dokonce prasklo okýnko, které vtáhlo svého pasažéra a málem vypadl z letadla, kdyby ho manželka nezadržela. No a o pořádné drama se postarali piloti polské letecké společnosti LOT na letu z Varšavy do Tel Avivu, kteří omylem nahlásili únos letadla. Do vzduchu tak zletlo 5 stíhaček ze 3 zemí. Naštěstí se záhy ukázalo, že šlo jenom o planý poplach. Nevím, jak se dá v rámci takovéhle situace zajistit, aby to byl planý poplach. Každopádně je dobře, že se nic většího nestalo. Ale nevím už, u čeho všeho bychom si to měli říkat. Ještě že.
1: Relax. Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D1 na 28. kilometru ve směru na polské hranice je poruchané vozidlo. Zdržíte se tam, tak jezděte opatrně i na tomto úseku. No a na silnici číslo 61, což se mi podařilo vyzjistit, že je kruhový objezd mezi Unhošskou a Emerickou, tak tam je dopravní nehoda nákladního auta a dodávky. Tak si dejte prosím pozor a při nejlepším pojďte někudy jinudy. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Společnost Warner Bros. Zveřejnila na svém YouTube kanále nový trailer pro film Duna část 3. Režie se znovu ujal Denis Villeneuve, který pro natáčení vytvořil speciální tým dvou filmařů. Jejich úkolem bylo experimentovat před kamerou a vytvořit bláznivé a dokonce až psychedelické záběry. Česká premiéra tohoto filmu je naplánovaná na 17. prosince 2026. Tak co říkáte, vyrazíte do kina na takový klasický předvánoční film?
1: Relax.

0: 200 tisíc měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Poměrně drsný vzkaz vzkázala Michelle Obamová, tedy bývalá, no vlastně současná manželka bývalého amerického prezidenta generaci Z, protože není spokojená s tím, jak očividně generace Z přistupuje k práci. Musíte si to nejdřív zasloužit, odmakat si nudné úkoly a snést i špatného šéfa. Michelle Obamová zkritizovala přístup generace Z k práci právě těmito slovy. Mladí podle ní chtějí vše hned, čímž ztrácí schopnost budovat si odolnost pro budoucí úspěch. Podle kritiků má Gen Z přehnané nároky. Zastánci ale viní covidovou izolaci z nedostatku právě praxe a práce. Tak já nevím, jak na tom jste vy, ale podle mě přece jen generace Z možná malinko katofňuká, no? Uvidíme, jak to s nimi půjde dál a jestli se jich pracovitost ještě objeví.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti

0: Minutu po 12. vám na rádiu Relax přinášíme zprávy.
1: V Berounském projíždí nová sezónní autobusová linka a Brno přijde o výrobu traktorů Zetor. Hezké poledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Berounském projíždí Krasobus. Nová linka spojuje nejkrásnější místa v okrese. Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou, Mořinu i Hlásnou Třebaň. 878 je v provozu o víkendech a svátcích do konce října. Platí na ní tarif pražské integrované dopravy. V Čelákovicích u Prahy dál hoří hala s elektrokoloběžkami. Částečně už se zbortila. Vyhlášen je druhý stupeň požárního poplachu. Lidé v okolí nemají větrat a pokud nemusí, tak ani vycházet ven. Kvalita vody ve středočeských přírodních koupalištích je velmi dobrá. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
3: Mírně zhoršená kvalita vody je pouze na Písníku Bakov a ve Všijanech na Mladoboleslavsku a na koupališti Vidlovka v Praze Východ. Zde se ale jedná pouze o zvýšený výskyt cytoplanktonu, který není zdraví nebezpečný. Kontrolní odběry kvality venkovních vod probíhají právě dnes a výsledky budou známy koncem týdne.
1: Opilý rybář ohrožoval na Planensku dva rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které vystřelil. Navíc jim zlámal pruty, nadýchal přes 3 promile. Chlapci mu naštěstí ujeli na loďce a zavolali policisty. Agresor se teď musí zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. V Brně se přestanou vyrábět traktory Zetor, jejich výroba tu skončí po 80 letech. Společnost produkci přestěhuje do Asie, ušetří tím nemalé náklady. V moravské metropoli dál zůstane centrála, obchod i distribuce dílů.
2: Sport.
1: Tenistky Linda Nosková a Karolina Muchová si díky postupu do finále Wimbledonu vylepšili kariérní maximum v žebříčku WTA. Šampionka Nosková je nově 7. na světě, poražená finalistka Muchová 6.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Časí.
1: Odpoledne v našem kraji jasné až polojasné s teplotami mezi 28 až 31 stupni. Zítra opět až tropická 30, k tomu velká oblačnost, odpoledne s častými bouřkami. Hromy a blesky se navíc mohou objevit i ve středu.
0: To počasí si trošku vyžaduje to, abyste téměř skoro nic nedělali. Tak já doufám, že v práci budete už za malou chvilku končit stejně jako já a užijete si odpoledne samozřejmě ve společnosti Rádia Relax. No a my vás třeba s písničkou Paradise vezmeme do ráje. Tak zůstaňte s námi.
2: Relax Radio.
6: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
6: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Keks a Michal Šindelář na Křivoklátě. V pátek 17. července od 19.30 hodin se můžete těšit na tuto exkluzivní dvojici, ale dvojkoncert na nádvoří Královského hradu Křivoklát. Těšit se můžete na dvouhodinovou dávku rockové energie, emocí a těch největších hitů. No a také 17. v pátek července od 20 hodin můžete zavítat na legendární Brutus. Přírodní divadlo Dogzy u Kladna. Vstupenky zakoupíte na místě. Tak to jsou naše akce pro vás na pátek večer.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Výročí pro dnešní den. Dnes je 13. července. Tento den roku 1940 se narodil herec Patrick Stewart. Nejvíce asi proslavil jako kapitán Picard ze Star Treku. O dva roky mladší je jeho kolega Harrison Ford, známý z Hvězdných válek nebo Indiana Jonese. The Adventures of Indiana Jones. Od nás vyjmenujme alespoň Helenu Fibingerovou, českou atletku, mistryni světa ve vrhu koulí. Ta přišla na svět v roce 1949. Tento den roku 1898 si jistý Guglielmo Marconi dal patentovat něco, bez čeho byste nás neslyšeli. Rádio. Psal se rok 1908, když v anglickém Londýně vypukly čtvrté olympijské hry. 13.7.1984 Sergej Bubka skočil rekord. V ten den měl hodnotu 5 metrů 89 cm. Na den přesně o rok později legendární Live Aid koncert pomohl vybrat neuvěřitelných 70 milionů dolarů na pomoc hladem postihnuté Africe.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 13:01 k tomu přesný čas, posloucháte Radio Relax. Pojďte si poslechnout zprávy, slovo si bere David Latovský.
1: Kladno pokračuje v přistavování mobilních sběrných dvorů a zítra přijdou bouřky. Hezké červencové odpoledne.
2: Relax Radio.
1: Mobilní sběrné dvory se v Kladně přistavují i během léta. Zítra se jeden takový objeví v Kročehlavech na parkovišti na Kovárně. Od 13 do 17 hodin tu půjde zdarma odložit nebezpečné odpady, elektroniku, jedle, oleje a tuky. Nepřijímejí se naopak pneumatiky. Centrum Slaného dál rozkvétá, více už starosta Martin Hrabánek.
3: Na sloupech veřejného osvětlení se objevují květinové závěsy. Zpříjemňují atmosféru ulic a přináší do nich více barev a letní nálady. Květinových lamp je aktuálně 7, brzy přibude dalších 14.
1: Vládní motoristé chtějí ukončit cenové stropy na paliva. Po 19. červenci už by podle nich neměli platit. Ministr Bednárek za SPD ale chce ještě vyčkat a situaci řešit s ohledem na aktuální vývoj situace na Blízkém východě. Budovu v bývalém baťovském továrním areálu bude muset k zemi. Po rozsáhlém požáru z minulého týdne už nepůjde zachránit. Možné postupy už projednával krizový štáb města. Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit až 100 000 zaměstnanců. Polovina tohoto čísla už o práci přijde určitě, o dalších 50 000 výpovědích se uvažuje. Zavřou se i některé německé továrny automobilky. Místo aut by se v nich mohly vyrábět zbraně.
2: Sport.
1: Bohemia Rally Mladá Boleslav vyhrál Dominik Stříteský. Upevnil se tím vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. Druhý dojel Filip Mareš, třetí Jan Kopecký.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Slunečno a teplo, tak by ve zkratce šlo popsat dnešní odpoledne. Ve středních Čechách a okolí totiž zůstane jasno až polojasno. Maxima kolem 30. V noci se přiženou mraky a ochladí se na 18 až 15. Zítřek pak hlavně odpoledne s bouřkami a 27 až 30 stupňů Celsia.
0: Aha, tak ta předpověď je jasná. Mají přijít bouřky, přijde určitě déšť. A víš proč? Protože jsem umyl auto.
1: Aha, tak to je hotová věc. Bouřit bude v úterý a i ve středu.
0: No, tak to je hezký. Ale úsměv ve tváři mám. Smile, Katy Perry už za chvilku na relaxu. Mějte pohodové pondělní odpoledne.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka.
2: Novinka.
1: Na Relax Radio.

0: of Dreams, novinka na Relaxu, za kterou je partička YouTube. Možná jste už byli někde na dovolené a teď je otázka, nabrali jste energii, nebo je to naopak? Sluneční paprsky nám totiž přirozeně zlepšují náladu, o tom žádná. Najednou máme energii na rozdávání a díky světlu až pozdě do večera nám přijde, že ani nepotřebujeme spát. Proč se tedy po dovolené někdy cítíme často vyčerpaní? Je to tím, že všechny síly upínáme k vytouženým pár dnům v roce, které si malujeme nejen zalité sluncem, ale především krásnými zážitky, jenže najednou střet s realitou mnohdy až tak idylický nebývá. Když se pak naše očekávání nenaplní, vznikají problémy a taky nedorozumění. A chybou během dovolené také bývá naše přehnaná honba za zážitky. Vždyť nemusíme mít nutně každý den úplně rozplánovaný, abychom třeba stihli výlet lodí nebo návštěvu muzea a tak dále. Zkuste opravdu aspoň, pokud jedete na dovolenou, jeden den na té dovolené odpočívat. Prostě neřešit ten čas, že někde třeba máte být. Ostatně to vám říká teď někdo, kdo ještě ani nemá vybranou dovolenou. Tak hezký poslech.
1: Relax Radio. Honza Ladra. Relax.

Za chvilku si dáme takové sportovní okénko, mrkneme na fotbal, na mistrovství světa ve fotbale, ale teď pojďme za muzikou, pojďme si dát hudební okénko a pojďme mrknout na hitparádu Relaxádu. Někdo vypadá na prvním, druhém a třetím místě, pojďme si to v rychlosti připomenout.

Alok, Stick Figure, Run Run River. Druhé místo. Alex Warren, Passenger.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: šampionát.
1: Jestli ještě stále sledujete fotbal, tak to včerejší utkání, to byla neskutečná bitva. Zase ale se šťastným koncem pro Argentinu. Obhájci trofeje udolali Švýcarsko 3-1 v prodloužení a postupují do semifinále fotbalového mistrovství světa. O vítěznou branku se ve 112. minutě postaral ukázkovou ranou z dálky Alvarez. Utkání výrazně poznamenala také červená karta pro Embola, jenž viděl druhou žlutou pro simulování. Zápasy Argentiny ve vyřazovací fázi na probíhajícím šampionátu pokaždé ale znamenají drama. Po boji s Kapverdami a Egyptem tedy přišlo další proti Švýcarsku. Mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech amerických, Mexiku a Kanadě tak dospělo do rozhodující fáze. Mezi nejlepší čtyři týmy turnaje se probojovali obhájci titulu z Argentiny, které doplnili Anglie, Francie a Španělsko. Kdo s kým se utká tedy v semifinále? Úterý 14. července nastoupí Francie proti Španělsku. Hraje se od 9. hodiny večerní. No a ve středu 15. července nastoupí Argentina proti Anglii. Opět 21. hodina. Turnaj na severoamerickém kontinentu vyvrcholí o víkendu. Zápas o třetí místo se odehraje v sobotu 18. července, a to v Miami. No a to velkolepé finále pak vypukne o den později v New Jersey. Oba závěrečné zápasy budou pro Čechy opět, ale v příznivých časech. Ve 23. hodině se začne hrát o bronz a v neděli 21:00 boj o zlato.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
4: Ekokom. Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Před 14 hodinou Rihanna, Kráska z Barbarosu. A když se řekne Rihanna, většina lidí si představí zpěvačku, o tom žádná, jenže viděli jste, že je také rekordmankou. Rihanna je nejprodávanější digitální umělkyně 21. století. Po celém světě se prodaly a stály stovky milionů jejich skladeb. Zajímavé ale je, že přestože poslední studiové album vydala už před 10 lety, její popularita vůbec neklesla. Fanoušci ale stále čekají na novou desku. Tohle byla aspoň taková záplata na prosby fanoušků ohledně alba předělávka slavného hitu, kde vokálně taky vypomohla Britney Spears. Co jste na to říkali na všech našich frekvencích? Tam taky zdravíme. A pokud nás posloucháte někde u vody, tak trošku ze studia Rádia Relax závidíme.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Harry Styles nám takhle pěkně uzavřel aktuální hoďku a právě teď je tady 14. hodina. S ní přichází do studia i David Latovský.
1: Hezké odpoledne, Beroun bude mít opravený bazén a Evropská unie zpřísnila pravidla pro letecké společnosti.
2: Relax Radio.
1: Berounský vnitřní bazén je do 11. září uzavřen. Dnes odstartovala jeho rozsáhlá rekonstrukce. Přinese mimo jiné i výměnu parní kabiny. Ostatní části akvaparku jako atrakce a wellness ale fungují bez omezení. Plavci si mohou užít oblíbené ranní plavání na městském venkovním koupališti. Základenskými rozdělovskými věžáky vznikají nová parkovací místa. Prostor totiž prochází kompletní proměnou. Za magistrát vedoucí odboru dopravy Tomáš Fujan.
3: Město dlouhodobě vnímalo, že je potřeba v Rozdělově opravit některé ulice. Proto se rozhodlo ke kompletní revitalizaci ulic Helsinská a Petrohradská za rozdělovskými věžáky. Dohromady v obou ulicích vznikne přibližně 100 nových parkovacích míst.
1: Helsinská ulice má být kompletně hotová na přelomu září a října. Filip Turek měl v centru Prahy nehodu. Na IP Pavlova jel na zelenou, nedal ale přednost autě záchranářů, které jelo se zapnutými majáky. Záchranáři podle serveru iDnes.cz na místě ošetřili 60-letého muže se středně těžkým poraněním hlavy. Politik vyvázl bez zranění a nehody lituje. Letecké společnosti budou muset rodiny s dětmi v letadle usazovat vedle sebe. Nařídí jim to nová pravidla Evropské unie. Cestující zároveň dostanou právo vzít si na palubu bezplatně jednu osobní věc, například malou tašku nebo batoh. Nová opatření zároveň posilují práva cestujících v případě zrušení letu nebo jeho zpoždění. V platnost ale vstoupí až za rok.
2: Sport.
1: Kajakář Josef Dostál dojel na 500-metrové trati na světovém poháru v Montrealu druhý. Vylepšil tak třetí pozici ze sobotního závodu na dvojnásobné trati. Tyto závody v Montrealu jsou důležitou součástí olympijské kvalifikace a generálkou na srpnové mistrovství světa v Poznani.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: Časí. Pondělí dál s teplotami u 30 stupňů a slunečnou oblohou. V noci se objeví mraky a naměříme 18 až 15. Zítřek potom s velkou oblačností. Od 11. dopolední navíc pro celou zemi začne platit výstrha před silnými bouřkami, které nás potrápí až do zítřejší 9. hodiny večerní.
0: Tak si pojďme ještě užívat toho dnešního slunečného dne, i když koukám, že teďkon se sluníčko tak trošku schovalo za mraky, tak snad ještě vykoukne. Kdo vykoukne z muziky mezi 14. a 15., tak to je určitě Sheeran. Když se Davide tak nadech, že chci něco říct, tak pojď.
1: Že i sluníčko má si nějakou ještě polední pauzu.
0: Asi jo, ano. Asi si dává veget. Tak sluníčko, za chvilku tě chceme vidět opět na obloze.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.

0: Jste s relaxem, máme 13. července, léto. A léto je období dovolených, koupání, grilování a dlouhých večerů. Jenže nic není úplně dokonalé, někomu vadí vedra, jinému zase vadí komáři. Další nadává na předspané silnice nebo na to, že bez klimatizace se v tomhle období nedá úplně dobře spát. Dnes nás zajímají právě tyhle ty věci, co vám v létě leze nejvíc na nervy. Ať neříkáme jen ty pozitiva během prázdnin. Co je ta jedna věc, bez které by bylo léto mnohem příjemnější? Pište nám do studia na číslo 606 736 736, schválně, jestli vyhrají komáři, anebo to vedro.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Mandraže, tanči, dokud můžeš. Tak pokud jste si teď zatancovali, tak jedině dobře, že si takhle člověk při poslechu rádia ještě protáhne i tělo. Je něco, co vám ale vadí na létě, když máme pondělí 13. července, ať neřešíme jenom samá pozitiva během letních prázdnin. Pojďme na první várku SMSek. Dobrý den, za mě jednoznačně komáři. Můžu sedět vedle 10 lidí a stejně si najdou jen mě. Podepsaná je Lucka. Pak mám tady od Mirka zprávu, mě vadí rozpálené auto, Míra z Rakovníka, tak zdravíme do Rakovníka. A ještě dáme jednu SMSku, léto by bylo nejpříjemnější bez chození do práce. Podepsané je písmenko V. No a ta práce se tady objevuje docela ve velkým. Tak pokud jste teď v tuhle chvíli v práci, tak ať vám to takhle při pondělku co nejrychleji utíká.
1: Relax. Fresh time. Relax Radio.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme zkontrolovat odpolední provoz na dálnicích. Pozor si dejte na D1 na 44. kilometru ve směru na Prahu. Je tam předmět na vozovce, leží tam blatník z nákladňáku. Tak na to pozor. D2 mezi 16. a 15. kilometrem ve směru na Brno. Tam se bouralo, nákladňák naboural do dopravního značení. Probíhá vyšetřování dopravní nehody. Očekávejte mírnější zdržení. Ještě D11 a 42. kilometr ve směru na Hradec Králové. I tam je dopravní nehoda, nehoda dvou osobních vozidel. Průjezd tedy se zvýšenou opatrností.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Čerstvá dopravní nehoda na Kladensku. Pozor si dejte u obce Zájezd, okres tady Kladno. Probíhá tam vyšetřování dopravní nehody. Střet osobáku s motorkářem. Na místě zasahují všechny záchranné složky, tak s tím počítejte a jezděte opatrně.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: Frank Silver před 15. hodinou. Bez čeho byste si užili ještě víc prázdniny? Tak tady jsou další vaše SMSky, objevuje se tady hodně práce, o tom žádná, taky horké dny, pod MHD a taky existuje tvor, který dokáže pokazit i ten nejkrásnější letní večer. Ano, hádáte správně, je to komár. Zajímavostí je, že koušou pouze samičky, protože bílkoviny z krve potřebují pro vývoj vajíček a vědci zjistili, že některé lidi přitahují více než jiné, proto třeba zrovna jdou víc na vás. Tady hodně často píšete, že můžete sedět třeba ve skupině a stejně lítají na vás. Rozhoduje totiž tělesná teplota, vydechovaný oxid uhličitý nebo třeba taky i krevní skupina. Nejvíc prý láká skupina 0. Tak užijte si prázdniny, pokud možno bez práce, když to nevím, jak je to možný ty dva měsíce, nechodit vůbec do práce a hlavně i bez těch komárů, ale to bude taky těžký.
1: Prázdniny s relaxem.

0: 15 hodin, půl minuty k tomu, přesný čas je pondělí 13. července a na Relaxu začínají zprávy.
1: Kladenští strážníci řeší i neposlušné děti a regulace cen benzínu a nafty skončí v neděli.
2: Relax Radio.
1: Kladenské děti to občas s prázdninovými legráckami přehánějí. Dva chlapci například vypustili pneumatiky zaparkovanému autu. Tři dívky se zase v Kročehlavech přehrabovaly v kontejneru na textil a rozhazovaly jeho obsah po okolí. Třetí případ mají opět na svědomí chlapci, kteří posprejovali nový povrch silnice, vrata rodinných domů i ploty. Policie všechny případy vyřešila. Nemocnice ve Slaném má nové operační sály ortopedie. Ředitel Štěpán Votoček.
3: Otevření našich nových ortopedických sálů, respektive zrekonstruovaných sálů, vnímám především jako radostnou věc, a to v první řadě, protože se podařilo díky městu najít prostředky, za druhé, že se podařilo sály zhotovit v termínu, a za třetí, že jsou prostě krásný. Nový ortopedický sál, respektive sály, umožní, aby kapacita, to znamená počet operací za rok, se zvýšil a čekací doby nejenom u nás, ale v širším regionu se zkrátily.
1: Zítra dorazí silné bouřky. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro celou zemi od zítřejších 11 dopoledne do 9 večer. Napršet může až 50 litrů na metr čtvereční. Vítr k tomu může v nárazech dosáhnout až 90 km za hodinu. Vyloučeny nejsou ani 2-centimetrové kroupy. Stát bude regulovat ceny benzínu a nafty do neděle. V pondělí neobvyklé opatření skončí. Vyplývá to z dnešního jednání vlády. Mimořádná tržní situace je už podle ministryně financí Schillerové pryč. Česko má navíc podle ní jedny z nejnižších cen paliv v Evropské unii.
2: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa by mohlo hrát až 64 týmů. Navýšení ze současných 48 projedná Mezinárodní fotbalová federace. Podle jejího předsedy musí o turnaji snít celý svět a nejen Evropa s Jižní Amerikou. Světový šampionát přitom v roce 1930 začínal se 13 celky. Mezi nebo na přelomu tisíciletí se účastnilo 32 zemí, letos už 48.
4: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
5: Relax Radio.
1: O zítřejších silných bouřkách už řeč byla, počítejme s nimi hlavně během zítřejšího odpoledne. Dnes ale ještě klid, slunečno, jasno až polojasno a maxima u 30 stupňů.
0: Ale klid nebude mezi 15. a 16. mezi námi dvěma, protože začne souboj v 15 hodin 35 minut, souboj moderátor versus právař a do horkého křesla usednu já.
1: Ano, takže rozhodně to nebude nic klidného, navíc dneska je pondělí, my si ty lehčí ukázky dáváme z pravidla až v závěru týdne, takže dnes můžeme pálit ostrými, že?
0: A i muzikou. Takhle to pěkně rozjedeme. David Guetta se o to postará, už za chvilku na Relaxu.
5: Relax Radio.
2: Honza Ladra. David Latovský.
5: Relax.
2: Relax Radio.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. a k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: 15 hodin 9 minut, tomu jste s relaxem a naši posluchači by si nejvíc užili prázdniny, léto bez práce, bez komárů a taky bez pocení. Takhle by vypadaly ideální prázdniny relaxáků. Jenže průměrný člověk vypotí během běžného dne asi půl litru tekutin. V horku nebo při sportu to ale mohou být i 2 až 3 litry za hodinu. Pot přitom sám o sobě skoro nezapáchá. Zápach způsobují bakterie právě na kůži. Takže když někdo říká, že smrdí pot, no, není to úplně přesná formulace. Léto prostě našemu tělu, co si budeme povídat, dává pořádně zabrat. A kdo někdy nastoupil do přehřáté MHD, ví přesně, o čem teď byla řeč.
1: Relax Radio.
2: Honza Ladra.
1: Honza Ladra. Relax.
2: Relax Radio.

0: Fresh Time v plném proudu s vámi Honza Ladra a koukám do kalendáře. 13. červenec je právě dnes a máme celosvětově známý den, který ukazuje na to, že bychom si dneska měli dát asi k večeři hranolky. Je totiž Mezinárodní den hranolek. Tento zvláštní den vznikl v roce 1977, kdy místní pan André a jedna lovecká společnost tak se rozhodli uspořádat slavnostní den a pozvat obyvatele vesnice a majitele okolních panství. A právě ano, na hranolky. V tento den připravili 10 kilo hranolků. Následující rok se rozhodli pro velký úspěch akci opakovat a tak vznikl tento den. Od roku 2015 oslavy provází tematické průvody, historické hry a soutěže o nejlepší hranolky a tak dále. A slavit je rozhodně co i u nás v České republice. Pokud započítáme restaurace, fast foody i domácí přípravu, vychází spotřeba zhruba na 6 až 10 kilo hranolků na osobu za rok. To je za mě docela vysoké číslo. Tak dobrou chuť.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme na dálnice D10, 66. kilometr, tam zpozorněte, na trase Turnov Praha, je tam předmět na vozovce, paleta na komunikaci, neprojezdní aktuálně pravý jízdní pruh. D6, 62. kilometr na trase Praha Karlovy Vary, je tam pro pruhu odstavené obytné vozidlo, pozor na to, a D7, 60. kilometr ve směru na Chomutov, očekávejte tam zdržení, probíhá tam vyprošťování kamionu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: s relaxem, někdo nás poslouchá u vody, někdo v práci. I my dva s Davidem jsme v práci a určitě si říkáte, kdy ty dva kluci půjdou mít prázdniny, kdy půjdou na dovolenou. No, Davida nevím, ale dneska rozhodně dovolenou nemáme. I dnes jdeme totiž na souboj moderátor versus právař.
1: A startujeme nový pracovní týden a pěkně z ostra. Ten dnešní zvuk bude opravdu těžký. Troufám si říct, že Honza to nedá, ale pozor, relaxace. Já vás teda vůbec jako nechci podceňovat, ale já si jenom myslím, že dneska to nedá ani nikdo z vás. Jako,
0: hezky, takže to, budeme mít nula?
1: To bych mohl možná získat takzvaný zlatý bod v hodnotě, já nevím, třeba jako 10 bodů třeba, jo, že prostě jako získal takové zlaté eso, by se i dalo říct. Protože byť ten pořad, jo, je to taková, dá se říct, klasika 90. let, tak ta znělka si myslím, že se zas tak úplně nevžila. Každý tak nějak ví obsah toho, o čem to bylo, ale to, čím to začínalo, to jsme jak asi ještě možná dobíhali k televizi tou dobou, nebo jsme tam ještě měli třeba nějaký jiný kanál, nevím. Ale prostě ta znělka, která zní takhle nějak jako zlidověla, moc nezlidověla teda, no.

0: To by se mohlo použít třeba, když nastupuje pan prezident. To taky, ano, to by šlo.
1: Ano. Já jsem si zrovna říkal, že jsme na Pražském hradě. No,
0: já si myslím, že by to tam mohli mít jako v nějakém hudebním archivu, to určitě. Ale zároveň to bylo použito i v 90. právě jako úvodní znělka jednoho pořadu.
1: A byl to soutěžní pořad, jo?
0: Byl to zábavný pořad. Hmm. Zábavný. Myslím, že hodně z nás se tehdy nasmálo.
1: Začíná to na písmenko Č?
0: No... Ano.
1: Jsi mě podcenil, hej, chlapče.
0: Vidíte, no tak je to 90-kové dítě naproti mě, je to tak, že? Ano.
1: Asi ano, no.
0: V 93. kolik ti bylo let?
1: Kolik mi bylo? No. V 93. 8.
0: 8, tak to už tak jako mohl vnímat, věřím, že i rodiče se na to dívali. První písmeno Č, jako Čeněk, je správně.
1: Dobře.
0: Ale pokračuje to dál,
1: ano,
0: nebo
1: ano,
0: ne? Pokračuje
1: ano,
0: to
1: ano.
0: Dál
1: má to ještě. Vlastně dvě slova.
0: Má to dvě slova. To je dobře, no, vidíte, tak jsem ani netušil, jakého mám tady chytrého kolegu.
1: Tak prosím, fanfáru, ano, fanfary, začínám týden s dvěma body.
0: Ještě jednou ti dám fanfáru.
1: Ještě jednou, ty máš rád, viď.
0: No rád, nedat, zasloužíš si, to je prostě pravda.
1: No a uvidíme, jak na tom budou posluchači. 666-736-736, ty si očekával, že budeš mít 10 zlatých bodů, jak jsem tady...
0: A vlastně nemám ani jeden, že jo?
1: Ano, protože vlastně jeden. Si podcenili posluchači a podle mě už píšou,
0: tak,
1: ne?
0: Tak,
1: to píšou, nebo ne?
0: Píšou, uhod stojí ty, takže fakt jako dobrý. Jinak, kdo by třeba ještě chtěl nějakou malou nápovědičku, tak ten pořad začínající na písmeno Č se vysílal v letech 93 až 97.
1: A jako odměna dneska písnička na přání. Počkejte si na to, za chvilku někomu něco zahrajem.
2: Relax. Největší hity 90. let.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: chvilku už kolega Aleš Švárc, ale ještě musíme říct správnou odpověď. V rámci dnešního souboje moderátor versus právař. David, připomene
1: ano,
0: dnešní ukázku.
1: Připomeneme si zvuk, přátelé, není to nic jako z Pražského hradu, že by nastupoval pan prezident. Je to normálně prostě jeden pořad, který byl opravdu vtipný a byl v devadesátkách a jeho znělka zněla takhle.

0: Touhle slavnostní hudbou jsem si vybavil i svatbu mého kamaráda Lukáše, kterého zdravím na dálku. On tohle měl jako nástup ženicha.
1: Já bych se to taky přál. Musím jako říct, že třeba, když bych někam přijel.

0: Jezera, ale to není ta správná cesta, možná je dobře česká soda, jo, možná. Rádi se o tom třeba popovídáme s někým.
1: Ano, tak pojďme na hlasovky, kdo tam?
2: Dobrý den, já si myslím, že soutěžní otázka je česká soda.
1: Česká soda, kdo další je na telefonu?
3: Gabča, tak já si osobně myslím podle nápovědy, že to je česká soda. Mějte se.
1: Gabčo, děkujeme za zavolání. Gabča, to je posluchačka, která navštívila i naše studio, jednou tady byla, jí poznám po hlase, tak jí přejeme krásné prázdniny. No a třetí, tak veme SMS-ku dneska
0: výjimečně. Já vezmu SMS-ku, samozřejmě dobře. Tady od Zdeníka, který si je naprosto jistý, že je to pořád česká soda, jestli jistý správně. A jakou písničku koukám chtěl zahrát? Jelen, je to tak?
1: Dobře, dám no. Jeleny, co bylo dál, už to tady připravuju. No a co bude dál, tak dál budou samozřejmě zprávy s tebou.
0: Budou, ale já bych si rád dal českou sodu. No má jakou sodovku dobrou, ale opravdu takovou tu hodně perlivou. Hmm. Já ji vždycky jako scháním někde v těch obchodech a už na ní málo kdy narazím, ale opravdu taková dobrá sodovka s těmi bublinkami. Ježišmarja, tak to možná bude můj dnešní večer.
1: Pitný režim, ten se musí dneska dodržovat, tak si jdeme dát skleničku vody a za chvilku zprávy a kolega Aleš Švarc. Mějte hezký zbytek dnešního dne.
4: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.
5: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, je tu 16. hodina.
1: Středočeská přírodní koupaliště mají velmi dobrou kvalitu vody a zítra pozor na silné bouřky. U zpráv vás vítá David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kvalita vody ve středočeských přírodních koupalištích je velmi dobrá. Rádiu Relax to potvrdila mluvčí krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.
3: Mírně zhoršená kvalita vody je pouze na Písníku Bakov a ve Všijanech na Mladoboleslavsku a na koupališti Vidlovka v Praze Východ. Zde se ale jedná pouze o zvýšený výskyt cytoplanktonu, který není zdraví nebezpečný. Kontrolní odběry kvality venkovních vod probíhají právě dnes a výsledky budou známy koncem týdne.
1: Louny pokračují v rozsáhlé rekonstrukci dvou pavilonů a tělocvičny základní školy Přemyslovců. Hotové jsou náročné sanace a zesílení základů. Pracuje se na rozvodech inženýrských sítí. Investice za 93 milionů korun má být hotova v průběhu příštího roku. Organizátoři akce 90 na Mělníku se omlouvají všem obyvatelům i návštěvníkům města za nedostatečný úklid po akci. Končilo se v pátek v noci, ráno v 6, už ale na náměstí najížděli prodejci na tradiční trhy. Na úklid tak zkrátka bylo málo času. Organizátoři napříště slibují lepší plánování. Při cestování z terminálu 2 pražského letiště u sebe můžeme mít více tekutin. Pokračuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: 8 nových CT rentgenů nám umožnilo v terminálu 2 povolit větší objem tekutin přepravovaných v příručním zavazadle. V terminálu 2 si tedy cestující vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 ml, v sáčku do maximálně 1 litru, mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu 2 litrů.
1: Terminál 1 zůstává bez změn. Povolené jsou pouze tekutiny v sáčku do maximálně 1 litru. V Brně se přestanou vyrábět traktory Zetor. Jejich produkce tu skončí po 80 letech. Společnost totiž výrobu přestěhuje do Asie. Ušetří tím nemalé náklady. V moravské metropoli dál zůstane centrála, obchod i distribuce dílů.
2: Sport.
1: Nový ročník první fotbalové ligy začne v sobotu 25. července. Aktuálně probíhají přípravné zápasy. Slávisté jich zatím odehráli 5, vyhráli ale jediný. Ružomberok včera porazili 3-0. V sobotu čeká sešívané generálka na sezonu proti Lyonu.
5: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio.
6: Relax Radio.
2: Počasí.
1: Večer začne v našem kraji postupně přibývat oblačnost, teploty nám pak v noci z aktuálních 27 až 31 stupňů klesnou na 18 až 15. Zítra to pak bude hlavně o oblačné až zatažené obloze a o silných bouřkách. Výstraha pro celou zemi platí od zítřejších 11 dopoledne do 9 večer. Během bouřek se máme připravit na silný nárazový vítr, místy i na 2 cm kroupy.
0: Už za chvilinku se podíváme za fotbalem, a co se muziky týče, taková jako klidnější, jedna by tu určitě byla. Mary J. Blige a společně s ní i YouTube a s její skladba One, neskutečná pecka. Máme 16.03, přeju vám hezké pondělní odpoledne.
2: Relax Radio.
7: Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop. Relax Radio.
6: Relax.

0: Vstoupili jsme do nového týdne, dneska máme pondělí 13. července a to, co slyšíte teď, ještě jako trošičku chvilku budete poslouchat, to je Street 69, život z větší výšky, jedna ze čtyř novinek Relaxády, to je úplně poslední, co byla minulou středu a pro písničku, kterou můžete hlavně hlasovat, proto o tom mluvím, na www.radio-relax.cz můžete dát hlas, protože takhle, je to česká novinka, takže já doufám, že se do té desítky dostane, protože český muziky tam nikdy moc není a když už tam je, tak má velký úspěch. Takže je to na vás. Street 69, mimochodem můžu prozradit, pánové ze Street 69 docela dost kamarádějí s rybičkama, jo? Takže pokud máte rádi rybičky, tak byste měli mít rádi i Street 69 a dát jim hlas. Takže ještě jednou www.radio-relax.cz Relaxáda, život z větší výšky.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Pomalinku, ale jistě to tlačíme do finále. Ono už není mnoho informací, který letošnímu mistrovství světa říkat. Každopádně nenápadně můžeme pozvat, nebo možná i nápadně, na zítřek na 14. července na první semifinále mezi Francií a Španělskem, které se hraje v Dallasu. O den později, to znamená ve středu 15. od 21 hodin, stejně jako v to úterý, hraje Anglie Argentina. Ty hrajou v Atlantě. V sobotu se hraje o třetí místo a to finále velké, to největší. Boom. Ten přijde v neděli 19. července, kdy budeme hrát od 9 hodin a hraje se v New Jersey. Přiznám se upřímně, ono tak jako to i vyznělo z mých vstupů o fotbale. Měl jsem favorita Nory, myslím si, že jsem nebyl zdaleka sám, ale ty ve čtvrtfinále jako se statečně prali s favorizovanou Anglií. To zase jako jo. Nakonec ale padly 1-2 po prodloužení a jejich tažení skončilo vlastně před branami semifinále. To bych se i díval. Sevřené ale v zápase vedli, navíc mohli svůj náskok zvýšit. Kdyby lépe zvládli Berikovou situací dvou proti jednomu. Ale jako Alexander Sørloth se to moc jako, ten to moc jako nevyřešil dobře, no. A hlavně kvůli špatnému rozhodnutí upadl v nemilost u fanoušků a pozor, co se dokonce objevilo, objevily se dokonce i výhrušky smrti, to snad ani ke sportu nepatří.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Tip relaxu. Tip relaxu.
1: I když je teprve pondělí, už tady pro vás mám dvě páteční nabídky, hudební a jedna lepší než druhá. Tak pojďme na tu první, pátek 17. července od 19.30, Kex a Michal Šindelář na Křivoklátě. Je to exkluzivní dvojkoncert na nádvoří Královského hradu Křivoklát a těšit se můžete na dvouhodinovou dávku pořádné rockové energie, emocí a doufám, že i těch největších hitů. No a další, tak to mluví samo o sobě, koncert legendární kapely Brutus, taky v pátek, taky 17. července od 20 hodin, tentokrát ale v Přírodním divadle Doxy u Kladna. Vstupenky zakoupíte na místě, tak sice hodně předběžně, ale hezkou zábavu.
0: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyskočte.

příběhu. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

3:45 a 2 minuty k tomu na relaxu, poetika, vše, co v sobě mám. Dneska máme pondělí a to je takovej v uvozovkách blbej den, protože člověk si říká, teprve začátek týdne, to bude doba do toho víkendu a tak dále. Každopádně, pokud máte ještě před dovolenou, tak mám tady jednu metodu od psychologů, samozřejmě doporučenou, že když toho máte fakt jako plný zuby a potřebujete si trošku zlepšit náladu, tak stačí třeba jenom to samotné plánování dovolené. To prý dokáže tu náladu hodně zlepšit, protože mozek si prý začíná užívat očekávání ještě dříve, než vůbec odjedete. Fakt je ten, vzpomněl jsem si na pár svých dovolených, kdy jako člověk to hodně prožívá spíš nervozitou. Jestli je to úplně 100% pravda, někde je to spíš hodně o nervy, ale zkuste to, uvidíme. Psychologové říkali.

pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

0: Mrkněte se na hodiny spolu se mnou, je tu 17. Jdeme dál.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito. Poctivá česká bazénová chemie. Nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Zítra rozhodně čekejte oblačnější oblohu a pozor, meteorologové varují před silnými bouřkami. Teploty prou dolů, ale ne až o tolik, 15 až 28. A ještě samozřejmě pozvánka za muzikou Katy Perry, moje černovlasá oblíbená zpěvačka. Jedna z mála tmavovlásek, která mě fakt jako bere. Už se na ní moc těším. Katy Perry, Band-Aids, určitě mezi 17. a 18. Doufám, že udělá někomu stejnou radost jako mě.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Letní party v Dobrovízi. Kapitán Demo, Pekař, Anna K. A k tomu nabitý doprovodný program pro malé i velké. Sobota 25. července od 16 hodin v Dobrovízi na fotbalovém hřišti. Více na dobrovíz.cz.
1: Novinka. Novinka. Na Relax Radio.

0: Těším se na to každý týden, od pondělí, odpoledne, tedy každé odpoledne, si připomínáme novinky Relaxády, tedy hitparády Relax Rády a přesně tak, jak se vám je servíroval minulou středu. Tohle je jedna z nich, není to teda novinka, je to užitovka, je to šum, že tam je druhý týden. Martin Garrix a Ed Sheeran, aktuálně 8. místo, Repeat It, a kdyby se vám jako hodně líbila a chtěli byste ji trošku svými hlasy pošoupnout nahoru, tak mrkněte na www.radio-relax.cz a rozklikněte Relaxádu, dejte jí hlas a ona poputuje směrem nahoru. Uvidíte ve středu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 17.17, posloucháte pondělní Radio Relax, tohle to bylo takové lehké vzpomínání na East 17 a jejich skladbu Thunder. Moc dobře si pamatuju, v 95. plus minus nějaký ten roček, spíš teda do plusu asi, jsem si kupoval tohle album, mimochodem to se jmenoval Up All Night, možná si někdo vzpomenete, v Bontonlandu, za neuvěřitelných, fakt jsem za něj tenkrát dal asi 8 nebo 9 stovek, mám ho někde doma, je to na dnešní dobu až téměř neuvěřitelný, kolik byl člověk schopný dávat do muziky. Každopádně tahle ta skladba, to byla vlastně jako taková první ochutnávka z toho nového alba a velká faninka East 17 byla i zpěvačka Adele a mluvím o tom proto, že ona se přiznala, že dokonce East 17 úplně zbožňovala a na koncertech si dokonce zaspívala část téhleté skladby Thunder. Já jsem to nikdy neviděl, ale zkusím se potom nějak podívat, možná by to bylo ještě zajímavý.
1: Relax. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Potkal jsem tě zase.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Přesně půl šestá, tohle je Justin Timberlake a Beyoncé na pondělním Rádiu Relax. Konkrétně máme 13. července, jak už jsem říkal, půl šestá, a lehce jsem tady narazil na takovou informaci, která, přiznám se upřímně, když takhle sleduju občas ty zprávy o té rychlodráze, která povede a tak dále, tak víte asi, o čem mluvím, tak dostal jsem se k nejrychleji běžně provozovanému vlaku, to znamená k vlaku, který už jako jezdí. Jo, je to docela zajímavý, tady se z toho dělá velká sláva, jak to možná v průběhu nějakých 15-20 let bude kompletně všechno. Vlak, který se jmenuje Shanghai Maglev, dosahuje rychlosti, a teď se podržte, protože fakt jako to je nejrychleji běžně provozovaný vlak, dosahuje rychlosti až 431 km za hodinu. Takže 38 km trasu z letiště, taky to tak mají, jo, zvládne přibližně za 7 až 8 minut. Já jsem nepátral potom, jak dlouho se to dávalo dohromady, jak dlouho se to stavělo. Myslím si, že jako asi to není úplně potřeba.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6 minut po půl šesté, pojďme se podívat na dálnice. Asi bych začal D10, to bude takový nejjednodušší a nejrychlejší, je to trasa Praha Turnov. Stojí tam porouchané vozidlo, ale protože zasahuje částečně do pravého jízdního pruhu, může s tím být spojená nějaká komplikace. Počítejte se zdržením, je možné, že se v místě budou tvořit občas i kolony. No a teď se půjdeme podívat na okruh, tam to taky stojí za to. Mezi 16. a 18. kilometrem ve směru na Ruzyň, to znamená na D7, jsou práce na silnici, to je taková klasika už letních měsíců. Co si budeme povídat. Je tam samozřejmě zúžení vozovky na dva jízdní pruhy, pokud možno jsou takový trošku užší, takže jezděte opatrně. Důležitý je, že tahle ta uzavírka tam bude trošičku díl, až někde do konce září. A to se ještě budeme hodně modlit. Jinak nezapomeňte, pokud jedete na letiště, říkáme to každý den, vyjíždějte trošičku dřív, jako je to tam docela takový jako hodně pomalý a může se stát, že třeba vás chytne po cestě kolona a pak v podstatě neodletíte. Nechci říct, že neodjedete, ale neodletíte. Když už jsme u okruhu mezi 61. a 62. kilometrem ve směru na D1 je kolona a to samé nás čeká od 14. do 18. kilometru ve směru na Ruzyni, to znamená na D7. Většinou se tyhle ty odpolední kolony rozjíždí okolo 6. hodiny, tak budeme jenom doufat, že se tak stane i dnes, tedy v pondělí 13. července. Šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: takový to, jak my vždycky říkáme, vedlejší výročí, to znamená, jako v oficiálním kalendáři ho nenajdete, ale existuje to. A to je důležitý, je to dohledatelný, kdybyste třeba chtěli na internetu, tak se o tom určitě najde nějaká ta poznámečka. Dozvěděli byste se, že třeba dneska tohleto výročí mi hrozně sympatický, slavíme Den bláznů v ráji. Nedokážu si úplně představit, co si pod tím mám představit, ale jako výročí to zní velmi hezky. Jinak tak kdybychom teda chtěli být hodně takový jako ujetý, by se dalo říct přímo, tak dneska je Národní den ocenění hudby v holičství. To by mě docela zajímalo, jak to tam dneska slaví.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. července. Tento den roku 1940 se narodil herec Patrick Stewart. Nejvíce asi proslavil jako kapitán Picard ze Star Treku. O dva roky mladší je jeho kolega Harrison Ford, známý z Hvězdných válek nebo Indiana Jonese. The Adventures of Indiana Jones. Od nás vyjmenujme alespoň Helenu Fibingerovou, českou atletku, mistryni světa ve vrhu koulí. Ta přišla na svět v roce 1949. Tento den roku 1898 si jistý Guglielmo Marconi dal patentovat něco, bez čeho byste nás neslyšeli. Rádio. Psal se rok 1908, když v anglickém Londýně vypukly čtvrté olympijské hry. 13.7.1984 Sergej Bubka skočil rekord. V ten den měl hodnotu 5 metrů 89 cm. Na den přesně o rok později legendární Live Aid koncert pomohl vybrat neuvěřitelných 70 milionů dolarů na pomoc hladem postihnuté Africe.
2: Relax Radio.

0: Máme tu 18. hodinu, venku je sice ještě furt pěkný vedro, ale bohužel je tady pondělní večer.
1: Aktuální pohodové počasí vám přináší Senior Chlorito, poctivá česká bazénová chemie, nejprodávanější tablety do bazénu a bazénová technika. Chlorito.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Časí.
0: Tak zítra se to nebude až tak úplně moc měnit, ráno a dopoledne může být ještě skoro jasno, jinak potom bude převažovat spíš větší oblačnost a postupně se objeví na většině území přehánky a nebo bouřky, a to dokonce s varováním, že mohou být velmi silné. K večeru budou srážky, pokud budou, tak budou částečně ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 29, místy až 30 stupňů Celsia. Teď vás pozvu za muzikou, myslím si, že na tohle to jste určitě tancovali. Pokud máte rádi muziku 90. let, tak MC Sar, Real McCoy v téhleté hoďce mezi 18. a 19. Za chvilinku půjdeme do jednoho psího útulku a taky navštívíme, pozor, jako největší hotel na světě. Tam byste se ztratili.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
3: Kaleidoskop s Alešem.
2: Relax Radio.
3: Relax.

0: máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: 7 minut po 18. hodině jdeme pomáhat, máme tady pejskostránku a další návštěvu psího útulku. Tentokrát se podíváme do útulku pro opuštěná a týraná zvířata, abych byl úplně přesný, který se jmenuje Anidev. Ten najdete v obci Žim. Telefon a kontaktní adresu a stránky a tak dále, to všechno najdete na www.radio-relax.cz. Když si rozkliknete pejskostránku, tak tam najdete na posledního pejska, kterýho tam zatím máme, a to je Askin. Už jsme ho tady jednou měli, to je pravda. A vysvětlím vám celkem jednoduše, proč ho tady máme znovu. Je docela potřeba, aby jsme pro něj zkusili najít nějakého novýho pánička, nějaký novej domov, protože je mu 17, co si budeme povídat, to jako není úplně mladěs. Na druhou stranu i přes ten věk, on je docela vitální, jako celkem v pohodě, hejbe se, chodí ven, je hodný, klidný, nenáročný, je zdravý, což je zvláštní při těch 17 letech, ale je to tak. Ale už samozřejmě potřebuje svůj klid. On byl hrozně dlouho bez takového toho opravdu kontaktu s člověkem, jo, byl prostě někde zavřený a tak dále. Pak se dostal do nějaký dočasný péče, která mu ukázala, že to taky všechno jde jinak. Ale teď bychom pro něj potřebovali někoho, prostě, kdo se mu bude věnovat už nastálo. A u koho, a byť to zní možná divně, u koho už prostě dožije svoje klidné stáří. Mrkněte na www.radio-relax.cz, podívejte se na Askina, jako je to sympoš, na 17 let vypadá ještě dobře.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax.

0: 18.18, to už mi dneska vyšlo asi po třetí, ne že 18.18, ale vždycky nějaká hodina a k tomu stejný počet minut. To se říká, že by mělo přijít štěstí, ale dneska bohužel žádná sázková loterie nebude, takže žádný štěstí, nevím, uvidíme, třeba se něco vyvrbí. Každopádně mám pro vás, pokud se chystáte na Dovču, tip, pokud máte rádi něco netradičního, na největší hotel na světě. Pozor, jmenuje se First Fault Hotel, nabízí 7300 pokojů a mluvím o něm proto, že kdybyste chtěli vyzkoušet každý pokoj na jednu noc, tak by vám to trvalo více než 20 let. Teda takhle, nevím ceny, to ne, ale zase na druhou stranu, o každé byste měli nově uklizeno.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
2: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
1: Více na www.městokladno.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Zimní zahrady CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad Pergol a Teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: Dvě minuty po půl sedmé, dneska to máme takový trošku jako cestovatelský, co si budeme povídat, to jsem vás pozval třeba i do toho největšího hotelu na světě. Já teda osobně bych tam nejel, protože já mám radši spíš takový ty, my tomu s oblibou doma říkáme punkový dovolený, jo, že prostě sednete do auta, maximálně si vezmete střešní stan na auto a jedete. A myslím si, že z toho jsou daleko lepší zážitky, než nějaká magnetka na lednici anebo nějaký selfiečko, na který čekáte x hodin, až se tam dostanete. Viděl jsem teďka nedávno nějakou reportáž, kde fakt třeba lidi čekali hodinu nebo dvě, aby se mohli vyfotit na nějakém místě. Nemyslím si, že to je úplně ideální zážitek. Myslím si, že třeba pro naše děti nebo pro moje děti je nejideálnější zážitek, když jsme se byli podívat, udělali jsme jakože tour a la Severní Evropa a jeli jsme podle trápky, Park for Night, myslím se to jmenuje. Spali jsme v autě a na autě. Jednoho rána jsme se probudili, děti vylezly ze stanu, protože jsme tam přijeli v jednu večer a ejhle, vedle nás Britov. Do dneška si o tom povídají. Myslím si, že takovýhle zážitky jsou silnější než nějaký hotelový apartmá.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Na relaxu ve 6:45, tady ještě ne úplně za minutku, to byla Markéta Konvičková, bye bye. Mimochodem, jenom se jenom zeptám lehce, máte orientační smysl anebo nesmysl? Já osobně mám velký nesmysl, co se budu povídat, bez nějaké navigace, případně nějakého blížšího určení místa, prostě nedojedu, nedojdu a tak dále. A mluvím o tom proto, že když se teďka podíváte aktuálně na náš rádiový Facebook, tak tam najdete místo, který fakt jako reálně existuje. To jako ne, že by to byl nějaká fotomontáž nebo tak. Ale tohle opravdu tohle místo existuje a teď si představte, že na tomhle místě byste někoho hledali. Jo? Myslím si, že musíte mít hodně velký přehled a zkuste se juknout a popsat, co byste v tuhle chvíli dělali, kdyby vám řekli, jo, bydlím tam a tam, to najdeš lehce. Sláně, Facebook Relax Rádia.

0: Blížíme se k 19. hodině, stále pondělí 13. července. Venku už je velmi příjemně, já doporučuji nějakou tu večerní procházku a mezi tím si klidně můžete poslechnout, našel jsem tady takový jakoby perličky z letiště a zajímalo mě, jaká je nejčastější věc, který lidi zapomenou při bezpečnostní kontrole, tak co byste tak jako typovali? Určitě typujte pistole a podobné věci, ne? Je to fakt prach obyčejná láhev s vodou v batohu a je tady nějaká statistika, ve které se píše, že každý den jich na světových letištích skončí v kontejnerech tisíce. Takže pokud se chystáte na dovču letadlem, tak na to nezapomeňte. Láhev s vodou v batohu? Ne.
1: Relax Radio. Léto s relaxem. Léto s relaxem.

0: 19 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Relax Radio.
0: Zítřejší teplota půjde hodně nahoru, taky až k 30 stupňům, někde možná i trochu víc. Každopádně ráno a dopoledne může být ještě skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne by měla převažovat velká oblačnost, pak se na většině území objeví přehánky a pozor, meteorologové varují, že by mohly přijít i velmi jako takové silné bouřky. Ty by ale k večeru, pokud přijdou, měly zase ubývat. Takže taková všeho chuť přes celý den, tak si to pojďme užít. Tak, co se muziky týče, Adam Ďurica, Ema Drobná, budeme probírat naše hriechy.

0: Mezi 19. a 20. hodinou určitě tuhle tu písničku uslyšíte, já sám osobně si na ní počkám, protože se mi hrozně líbí. Jinak přeju hezký večer, těším se zítra dopoledne.
1: Relax Radio. Aleš Schwarz.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Relax. Relax Radio.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 14. července. Tento den roku 1919 se narodil italský herec Lino Ventura. Po 20 letech přišel na svět zlatý a český slavík Karel Gott. Und diese Biene, ich meine, nennt sich Maya. V roce 1952 spatřil světlo světa basák Ultravox Chris Cross. Čtyři roky před ním se na světě objevil pozdější prezident Sony Music a manžel zpěvačky Mariah Carey, Tommy Mottola. Ročník 1966 je klávesák Crash Test Dummies Alan Wright. Roku 1971 se také narodil kytarista Verve Nick McCabe. Nejmladší z dnešních oslavenců je švédská princezna Victoria. Na světě je od roku 1977. Tento den v roce 1927 se uskutečnil první komerční let směr Havaj. 13 let na to se Litva stala součástí Sovětského svazu, aby se později zase trhla. Roku 1951 si užili diváci stanice CBS první sportovní večer v barevném. Vysílali se dostihy. Ten samý den i rok někdo na koně vsadil a vyhrál na tu dobu neuvěřitelnou částku 1 milion dolarů. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.